čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek,

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

pohodička na piatkové ráno u nás v rádiu Melody. Šalom, Bonsu a Mademoiselle Paris. A v takej tej, dá sa povedať, pohodičkovej atmosfére pokračujeme Toto a Afrika. Táňa a Lukáš sú naše dve mená. Je 8:36. Pekné ráno vám želáme.

0: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

až jednou budu u konce své písně, až ticho ovládne sám, ze tváří vyčtu vám výsměch.

Hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele, vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.

hráme tanečné hity vášho života. Od piatka do nedele vždy o 8:00 večer. Toto je diskotéka Rádia Melody.